jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatý, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klima.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Kdybys měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by sem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší.

bych se líp učil a mohl jsem dělat ředitel. Kdybych nebyl slabej, tak by jsem byl silnej.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: Já byl kluk.
1: Trial.
0: Už je to hodně let, sen se mi zdával. Já hrál pro plnej
1: sál.
0: A stál jsem přesně tam, co táta stával. Pak dál, jak ubíhal čas.
1: Trial.
0: Já cestu zvolil si, po níž si jít. A teď
1: Trial.
0: Tu jsem a stojím.

0: Čau.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička má skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

se, brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný. Klesají, stoupají s pohledem.

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám.
0: Trial.
1: Kolik snů, pak tolik dnů, jdou za tebou.
0: Trial.
1: Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš. Já chtěl bych jen žít z tvých polků, svou lásku tě řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
2: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

hvězdou na výčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

Zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.
3: Stýskat se mi stýská.
1: Trial.
3: Po nás

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak.
0: Trial.
1: Nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát
0: pálil
1: svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: trial.
1: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
0: Trial.
1: Poctivejma rukama.

0: trial.
1: Touhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

0: trial.
1: Já cestu zvolil si po níž si jít. A teď tu jsem
0: trial.
1: A stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.
0: Trial.
1: A ty mě znáš a víš, že jiný už nebudu, co mám rád, chci být,
0: trial.
1: Co mám.

0: trial.
1: A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.
0: Trial.
1: A ty mě znáš a víš, že jinej už nebudu, co mám rád, chci být, co mám na
0: trial.
1: Samý.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Cigaret je modrý dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj
0: trial.
1: Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Trial.
1: Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

dálničních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama. Jako správnej chlap, snad se někdo už líp, jen že si přivěšlap.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený
0: trial.
1: Nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: dryer.
1: Mama, sundej kytku z kabátu.
0: Dryer.
1: Za chvíli nebude k něčemu.
0: Dryer.
1: Můj kabát a kudlu vem pro tátu.
0: Dryer.
1: Já už stojím před bránou s klíčem.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

0: Trial.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře jí poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
0: Trial.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial. Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Trial. Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.

jsem měl prachy, chod bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší

Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli mi bude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

0: Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů,
0: Trial.
1: Tolik

0: svých chválků, svou lásku tě řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, ta písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou gubáci, vždyť už jsi velikej.

0: slzou na víčku. Hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
1: Čau.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nezlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
0: Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj
0: trial.
1: Klín. Nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám.
0: Trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět? Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel.
0: Trial.
1: Snad se trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: Právě.
1: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp, jen že jsi křivě šláp, křivě šláp.

0: Trial.
1: Letí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.